0: povrazníckého remesla sa presunieme rovno k stolu, čím zrejme potešíme všetkých gurmánov, pretože sa pozrieme na tradičné české špeciality. Projekt Czech Specials propaguje doma, ale aj v zahraničí typické jedlá českej gastronómie. Projekt spája reštaurácie a cukrárne, ktoré svojich hostí presvedčia kvalitou a autentickými českými receptami. Certifikácia prináša podnikom prestíž a zároveň zaručuje hosťom, že práve tu ochutnajú to najlepšie z českej gastronómie. Projekt nám priblížila jeho manažérka Lenka Nováková.
1: Projekt Czech Specials je vlastně společný projekt agentury Czech Tourism a asociace kuchařů a cukrářů a je to projekt, který se zabývá propagací a podporou české kuchyně, jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Certifikujeme restaurace, které nabízejí poctivou českou kuchyni a tyto restaurace se snažíme propagovat na našich sociálních sítích, webech, prostřednictvím našich zahraničních zastoupení, na různých veletrzích a dalších akcích.
2: Čiže podporujete v podstate to tradičné české jedlo, keď som dobre rozumela.
1: Áno, presne tak. Snažíme sa propagovať tú českou kuchyni i do zahraničí, ukázať, že česká kuchyně má co nabídnout a že vlastne môžeme být i hrdí na tú naši českou kuchyni, pretože samozrejme ty restaurace nabízejí nejenom takovou tú tradiční kuchyni, ale i tú českou kuchyni v té modernější podobě.
2: Vy ste vraveli, že udelujete certifikát alebo certifikujete teda reštaurácie, ktoré ponúkajú predovšetkým to české jedlo. Aké podmienky musia splniť, aby ten certifikát dostali?
1: Restaurace, ktoré vlastne projeví zájem sa do projektu přihlásí, tak musí splňovať minimálne dvě česká jídla mít ve své nabídce plus jednu polévku. Samozřejmě většina těch jídel musí být jako českých jídel, nemůže to být jako jenom dvě česká jídla a třeba zbytek vietnamských, to ne. Ale jako měla by převahovat ty česká jídla. A restaurace vlastně mají možnost se přihlásit na našich webových stránkách, kde vyplní žádost. Ta žádost automaticky jde na asociaci kuchařům a cukrářů, kteří už komunikují s tou restaurací. Vyšlou tam kontrolora, který vlastně zhodnotí, jestli ta restaurace je vhodná k té certifikaci a doporučí právě té asociaci k certifikaci.
2: Aké výhody má tá reštaurácia, keď má certifikát toho špeciálneho českého jedla?
1: Automaticky získávají marketingovou podporu agentury Czech Tourism, jsou zařazováni do kampaní Czech Tourism, právě propagujeme je na všech našich jako sociálních sítích a webech a jsou také součástí našich tripů, vlastně fan press, influencer tripů našich zahraničních zastoupení, kteří sem vozí do České republiky novináře, zástupce cestovních kanceláří a další. A primárně vlastně nabízíme síť tady těchto restaurací, aby tam ochutnali to tradiční české jídlo.
2: A které to české jedlo je také najviac ponúkané v tých reštauráciách, v tých certifikovaných reštauráciách, čo ponúkajú svojim hosťom najčastejšie?
1: Tak je to hodně svíčková na smetaně, ale samozřejmě každá ta restaurace, protože máme, ty restaurace jsou rozprostřené po celé České republice, takže každý ten region má svoje vlastně takové ty regionální jídla. Vyloženě ta restaurace nemusí mít tu svíčkovou, ale musí mít takové to typické jídlo pro ten daný region.
2: Neplánujete vydat nějaký recept těch nejtypickějších českých jedál?
1: My máme spoustu jednak těch jídel, máme receptur právě na webu Czech Specials, máme různé receptury, ty tradiční, staročeské receptury, tam mohou návštěvníci najít. A samozřejmě i ty receptury máme i na těch ostatních našich webech, jako je Kudy z nudy, anebo Visit Czechy a buď pro ty tuzemské návštěvníky, anebo pro zahraniční, záleží.
2: Čiže tam sú receptúry, postupy, ako si pripraviť to české jedlo konkrétne. Čiže môžu sa inšpirovať vlastne aj v slovenských kuchyniach týmto webom.
1: Áno, môžu. Je spousta jídel, ktorí sú takový podobný, ta česká, slovenská kuchyně, ale my jsme třeba natočili i takové postupy, jak vařit, uvařit si některé česká jídla, takže máme taková jako krátká videa, kde ukazujeme postupy, jak uvařit svíčkovou nebo nějaké tradiční jako jídlo a to všechno mohou návštěvníci najít na našich webových stránkách.
2: Hovorili jsme o svíčkovej, a i něco sladké certifikujete?
1: Ano, certifikujeme také cukrárny a kavárny v České republice, které nabízejí takové ty tradiční české zákusky, které už v podstatě jako vymizely ty cukrárny. Jsou to většinou jenom malé cukrárny někde po republice. V Praze už jsou víc takové modernější, které nenabízejí, kromě vlastně jedné, a což je cukrárna Myšák v centru ve Vodičkově ulici v centru Prahy. Ta ještě se drží té tradice, že nabízí právě ty tradiční zákusky, jako je věneček, větrník, laskonka, indián a další.
2: Čiže to patrí mezi ty české sladkosti, také typické.
1: Ano, přesně tak. A ty bychom taky chtěli právě, ty chceme představit i do toho zahraničí, takže i ty propagujeme do toho zahraničí, kde naši vlastně zástupci na těch zahraničních zastoupeních zase propagují prostřednictví sociálních sítí a webu celou vlastně českou gastronomii.

0: Ak uvažujete nad tým, že sa počas leta vyberiete do Českej republiky, máme pre vás jeden tip na výlet. Za kultúrou, prírodou a históriou sa oplatí vycestovať do Milevska. Milevsko sa nachádza v juhočeskom kraji a ponúka celé spektrum zaujímavostí. Ak to má rád maškary, tu si celkom určite príde na svoje. Najmä, ak sem príde v čase, keď sa tu koná sprievod maškár. Dokonca tu majú zriadené aj Múzeum Maškár. Viac sa dozvieme od Lenky Kropáčkovej z Domu kultúry v Milevsku.
1: Galerie M, tak ta se zaměřuje převážně jakoby na umění, ale v poslední době se tam taky rozšiřují dost programy pro děti a celkově doprovodný program, takže různé workshopy, besedy, přednášky a konají se tam taky každý měsíc hudební sklepy, protože ta galerie se nachází v nejstarší vlastně budově v Milevsku. Takže ty prostory si o to jakoby říkají, že to má takovou jinou nevšední atmosféru, jsou takový menší, komornější koncerty. Potom, co se týká infocentra, tak to vlastně spravujeme tak jako asi každý město. Snažíme se těm návštěvníkům nabídnout co nejvíc informací, schánět co nejširší spektrum toho programu od všech organizací, nejenom od našich. A potom o Muzeum Milevských maškár, tak to je vlastně takový unikát v České republice. Je tam vlastně stále expozice, asi jediná svého druhu věnovaná největšímu masopustu vlastně v Česku a celkově masopustu jako takovýmu. Jsou tam nejstarší dochovalý masky z masopustu a je ve přímé spolupráci s maškarním sdružením, který jednou za rok ve spolupráci právě s Domem kultury pořádá největší masopust v České republice, největší masopustní průvod. A letos se nám po 10 letech podařilo překonat náš vlastní rekord počtu masek v průvodu a bude znovu zapsán do České knihy rekordů.
0: Ja som mala možnosť vidieť niektoré z tých vašich maškár. Každý si vymyslí svoju vlastnú masku alebo tú maškaru na tom sprievode.
1: Ten průvod ten je trošku jakoby jiný, specifický, protože oni tady, když jedou, tak potřebujou takhle. Někteří mají třeba ty masky 2-3 a střídají to podle toho vlastně kam jedou, kolik času mají na ten převlek. Náš takový tradiční patriot Jack Sparrow, tak to líčení trvá 2-3 hodiny, takže to není možné třeba, když někam vyjíždí, aby se tak dlouho líčil. Takže mají takovýhle potom nějaký třeba upravenější, lehčí verze, ale typická naše postava, zástupce, hlavní pana Švejka, tak to je prostě originál sobě vlastní. Takže asi tak, no. A jinak, co se týká těch masek do toho průvodu, jsou tam nějaký jakoby tradiční, který by tam neměly chybět, jako je medvěd, bába v nůši a dlouhán, potom je tam Bakus, což je taková ta nejhlavnější postava na konci toho průvodu, která se pak usmrtí vlastně na konci každý rok a narodí se nový malý Bakusek, aby se zase vlastně další rok mohl usmrtit. A tak to koluje pořád dokola. A co se týká veřejnosti, tak tam je to potom na každým zvlášť, jakou masku zvolí. Většinou bývá nějaké téma doporučené, nebo takový nějaký podtitulek to má, nějaký téma, třeba loni byl Cirkus Milevsko, takže jenom ty lidi se nějak jakoby navedou, nebo kdo nemá nápad, tak se toho může chytit, ale není to nikdy podmínkou, aby jako bylo splněno to téma.
0: A to má nějakou už dlouhoročnou tradici, to, že je Milevsko spojené s tými maškarami?
1: Určitě, to má několika desetiletou tradici. Oni tam ty průvody bývaly už před x desítky lety, pak to na nějakou dobu jakoby zase utichlo a potom se obnovili a už to takhle jede nějakou dobu a v roce 2017 vlastně byly milevský maškary zapsaný na seznam materiálních statků tradiční lidové kultury České republiky.
0: Má tu už trvalý zápis, takže za tím můžou chodit turisti vlastně do Milevska za touto atrakciou.
1: Určitě tak ta atrakce jako taková je jednou za rok, jakoby přímo ty milevské maškary, ale to muzeum milevských maškar je otevřené vlastně celoročně, potom včetně víkendů na sezónu, takže tam se můžou opravdu vydat kdykoliv.
0: A v tom muzeu máte jaké maškary například?
1: V tom muzeu jsou ty masky, jak ty právě ty historický, těch desítek let starý, který jsou i zapůjčen z muzea, od nějakých prvních vlastně dochovaných masek, které byly vyráběny z papíru, odlejvan z vosku, až po nějaký ty novější a patří tam zase k ním ty tradiční bába v nůši, medvě, čašek, dlouhán, bakus. Pak v další části je takový mini kinosál, kde si můžou vlastně návštěvníci pustit předchozí ročníky, aby si to uměli představit. A v té poslední části je takový fotokoutek, kde si můžou i nějakou masku vyzkoušet, převlít se a děti si případně můžou vlastní škrabošku vyrobit tam přímo na místě.
0: Pokud jde o samotné Milevsko, co tam máte ještě pěkné? Za čím se tam oplatí prýst našim turistům?
1: V Milevsku určitě asi památky a příroda, kultura. kultura je tam, celá troufám si říct, jako pestrá, jako hodně pestrá, že se nejenom my, ale i ostatní organizace, jak městský, tak soukromí, snaží jako opravdu nabízet široký spektrum od nejmenších až po nejstarší generace. A jinak, co se týká volného času, je tam spousta cyklostezek, je tam koupaliště, jsou tam sportoviště, ta příroda tam potom i navazuje na stezky do Prčice třeba, kde zase ta pestrost je trošku jiná. A co se týká památek, tak asi nejstarší klášter v Jižních Čechách.
2: Že tam si každý príde na svoje, kto chce históriu, kto chce prírodu, kto chce nejaký šport.
1: Určite trúfame si říct, že áno. Ale snažíme sa jakoby i v tom centru toho města udržet jakoby nějakou zábavu, takže kino tam určitě je, v létě potom letní kino, městské slavnosti, čtyřdenní, takže opravdu se snažíme, aby ta nabídka byla pestrá ze všech stran.
2: Návštěvníci zo Slovenska si to můžu spojit s návštěvou třeba z okolia a zájsť aj do Milovska a pozrieť si ty maškary.
1: Tak můžou si to spojit přímo s těma maškarama, příští rok to bude třeba 7.2.2027, to datum už se ví, takže jestli chtějí vidět jednu z největších akcí vlastně v republice, tak určitě si to můžou spojit na víc dní. A co se týká potom, jakoby kdyby jeli přes rok třeba, tak jako já si myslím, že se to určitě vyplatí si to naplánovat na víc dní, protože i v okolí je jako když tak dost jakoby zajímavých věcí a památek, je tam třeba peklo v Bernardicích, jakoby dětský peklo pro děti a minizo vlastně hnedka v další vesnici, takže jako je tam opravdu jako toho i v okolí dost, je kam věc a ať buď na kole nebo pěšky nebo autem, autobusem.
2: A vy máte kusok volna, které města radí navštívíte tam v Milevsku a v okolí?
1: Já asi vyhledávám tu přírodu, protože jako kontakt s lidmi jako je fajn, je to jako skvělý, člověka to naplňuje, ale pak zase na druhou stranu potřebuje někde načerpat, aby měl co předat, takže opravdu vycházím na to Petrovicko a tam, kde jsou prostě ty stezky s těma kamenama a je tam prostě klid a příroda.
0: Pod prípravou dnešnej relácie Vyznania sú podpísaní Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
3: Nevral mi, že nejestvuje vietor, čo zlé odvanie, naladenie myšlienok, že nenachádzaš správne struny, že zbytočne hľadáš, čo je tvojho bytia poslanie a že piesne z vysokých skál nie sú vôbec žiaden.

0: Vy Rosej. To věřím v primárnost intelektu.
1: A co to znamená?
0: Kdybych zaslechl boží hlas, nechal bych se rychle odvést na kliniku, jak jste navrhoval.
1: A kdyby jeho slova dávala smysl?
0: To je úplně jedno, šílenství je šílenství.
1: Je jedno, jestli dává smysl?
0: Ne.
1: Tak o takovýhle primárnosti jsem v životě neslyšel.